0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typu na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych, pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové, a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím projel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
3: Posloucháte Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladšího znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
2: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
1: Mimo nesmazatelné slunce Seno si vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
5: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych, pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Baví nás, baví vás.
3: I v sobotu.
0: Skyrock.
3: Nejlepší rock.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
2: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
0: Máme přehled. Skyrock.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu, na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během dne ale očekáváme, že se obloha protrhá a oblačnost už bude jenom proměnlivá. I z ní by nám ale mohlo trochu sprchnout. Výjimečně hlásí meteorologové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru se slábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Melodický rock? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort, bíci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Radci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Jak všichni víme, hokejové mistrovství světa vrcholí a Švýcaři jedou bomby, protože bojují o medaile. Konec konců, tahle země hokejem doslova žije. Tak zaprvé, na své historicky první zlato Švýcarsko pořád čeká. Ano, stříbro už doma mají, ale ten nejcennější kov v hokejové sbírce pořád chybí, takže obrovská motivace. A za druhé, a to jste možná nevěděli, švýcarská hokejová liga je prý nejnavštěvovanější v celé Evropě. Lidi tady hokej milují víc než fotbal. Tak uvidíme, jestli tahle ta obrovská hokejová vášeň dostane Švýcary až na samotný vrchol. To se uvidí a my už ladíme formu na další songy.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Na rok máš nárok.
13: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
4: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy déšť. K večeru budou

0: pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci, pozor na to.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava. Na cestách jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si dejte, ale na lehké kolony. Jednou nám hlásíte mezi obcemi Olšany a Chromeč. Tady se můžete zdržet do 10 minut. A malá kolona je aktuálně také mezi Bruntálem a Rýmařovem. Tak s tím počítejte.
3: To je Skyrock.
4: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín Tonda, Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci, koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi.
0: Kalendárium.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
15: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě důležité zavolat o pomoc a držet se zase a znova říkám radami operátora tísňové linky. Podle toho, co se odehrálo, on vám samozřejmě poradí, jak dál. Nejlépe je vždycky toho člověka podpořit v tom kašli, pokud to samozřejmě lze. Pokud je to malé miminko, tak napřed se snažíme jakoby odsát třeba z dutiny ústní, nosní, nějaký hlen a tak dále. Pokud je to dospělý člověk nebo větší dítě, tak opravdu podpořit v kašli. Pak až to není možné, snažíme se i nějakými vypuzovacími manévry, poplácání vlastně uprostřed lopatek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
2: Říká na našem rádiu, které pomáhá mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
0: Skyrock.
5: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
4: Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
1: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
5: Vince dnes raději

0: večerou budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy, jejíž koncentrace jsou stále poměrně vysoké. Tak alergici, pozor na to.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava. V Olomouci pozor na policejní hlídku na Pavlovické. Policii nám hlásíte i v Otrokovicích v ulici Třída Tomáše Bati. Pozor i na D1 na trase Ostrava Přerov na exitu Přerov. Opatrně také na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd a nebo na D55 u Otrokovic. Všude tady můžete dostat pokutu.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik, představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladší ho znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
3: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
2: Mimo nesmazatelné slunce Seno si vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
16: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
17: Skyrock.

Po Hanácké hrovinách frčíme do Loběnic. Pro neznalý je to hneď vedle Lotina. Ale proč budem šmédit zrovna tam? Zastavíme se v unikátní stromové kaple, které také říkají kapla souznění. Dochovní prostor pod šerým nebem vznikl k 725. výročí první zmínky o dědině v roku 2023. Vesazený lepe a střešně jsou ještě mladý stromke, ale za nějaký čas se jejich korone propletou a odělají nad kaplo zelenou klenbo. Ale nic vám nebrání temo, abyste se sem zajeli mrknout a z času na čas se pak vracele sledovat, jak to ruste. Podobných stromových kaplí po republice moc nenandete. Dostat se k té Loběnické není nějak složitý. Stojí kousek za dědinou, rovno od cyklostezky z Loběnic do Lotina. Tož už na nic nečekáte. Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web Olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Blášce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maxima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend ale výrazně chladnější.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Olomouci pozor na policejní hlídku na třídě Svobody, tak tady podle předpisů, ať nemáte zbytečně pokutu. Pozor si musíme dát také v Otrokovicích, ulici Smetanova, tady se bouralo. Nehodu nám hlásíte také v Šumperku, ulici Jesenická. Bouračka je i na D55 na trase Hulín-Otrokovice na exitu Otrokovice-Sever a pozor si dejte také mezi obcemi Skalička a Zámrsky u Hranic. Tady se také bouralo. Tak na cestách hlavně opatrně, bouraček máme požehnaně.
0: To je Skyrock.
3: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladšího znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
2: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
1: Mimo nesmazatelné slunce Seno si vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
5: Skyrock.
6: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Mistrovství světa ve fotbale se letos koná také v Mexiku a právě tam se některé zápasy hrají ve velmi vysoké nadmořské výšce. Stadion v Mexico City leží ve více než 2200 metrech nad mořem, což může být pro hráče pořádná výzva. Ve vyšší nadmořské výšce je totiž ve vzduchu méně kyslíku, takže se fotbalisté rychleji zadýchají a regenerace během zápasu je mnohem náročnější. Jenže zajímavé je, že se nemění jen výkon hráčů, mění se i chování samotného míče. Ve vyšší nadmořské výšce je vzduch hřitší a tím pádem klade míči menší odpor. Ten pak nestrácí rychlost tak rychle, jak jsme zvyklí. Letí dál a někdy i trochu jinak. Dlouhé přihrávky, centry nebo střely z větší vzdálenosti tak mohou být mnohem rychlejší a pro brankáře mnohem hůře čitelné. Tak doufejme, že fotbalisté pocítí jen výhody vyšší nadmořské výšky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Milujeme rock. Milujeme rock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.

0: Sport. Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý, ač se řešilo prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
1: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy, kde

0: pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci, pozor na to.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
3: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jednu nám hlásíte v Kroměříži v ulici Kojetínská. Policie na vás číhá také v obci Březová nad Svitavou v ulici Pražská. A na policejní hlídku můžete narazit také mezi obcemi Kozlov a Božkov, kousek od Velkého újezdu. Dopravu nám dneska komplikuje i půlmaraton v Olomouci. Ten se ale běží až v 7 večer. Na cestách nás dříve potrápí šantovka běh na 5 kilometrů. Start je v 15.30 a okruh vede přes Dobrovského envelopu a Třídu svobody. Tak tady počítejte s omezením.
2: To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín, Tonda, Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci. Koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi.
0: Skyrock.

0: nejlepším rokovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
0: Sport.
2: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Ven si dnes raději přibalte deštník. Sobota přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. K večeru budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy. Jejíž koncentrace jsou stále poměrně vysoké, tak alergici pozor na to.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Dopravu nám dneska komplikuje olomoucký půlmaraton, ten ale startuje až v 7 večer. Dříve nás na cestách potrápí DM Rodinná míle. Ta startuje už v 17 hodin a okruh vede přes Dolní náměstí a Třídu svobody. Tak tady počítejte s omezením. Na Olomoucku pozor na uzavírku v náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací neprojedeme ulicí Hrad a to ještě do 26. června.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Melodický rock, to je Skyrock.
3: Skyrock.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
0: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě tak startujeme další seriál typu na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Mé chuti lahodí, jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maximum.

0: Zima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend ale výrazně chladnější.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava. Pomalu ale jistě se blíží start olomouckého půlmaratonu, který potěší všechny nadšené běžce, ale potrápí všechny olomoucké řidiče. Největší pozor kolem 18. hodiny, to se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu. Tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců, a to postupně zhruba od 9 večer až do 10:30. Celý den bude možné Olomoucí bez omezení projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkou Moravská a třída kosmonautů bude během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od envelopy k nádraží. Tak tudy dneska můžem. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července. Tak tady taky počítejte s omezením.
2: To je Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
13: Posloucháte Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Navštěvujete Prostějovský zámek? Můžete pro něj hlasovat. Další ročník cen Olomouckého kraje je tady a vy nyní můžete hlasovat, který z počinů za přínos v oblasti cestovního ruchu vás zaujal nejvíc. Na Olomouckém reportu vám aktuálně představují právě zámek Prostějov a taky Muzeum Harmonií. Olomoucký půlmaraton je tady. Dlouho očekávaný běžecký svátek. Olomoucké ulice zaplní tisíce běžců i diváci a zároveň také dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče a autobusovou dopravu. Na Olomouckém deníku přináší přehled uzavírek a změn jízdních řádů. A před námi je Světový den dárců krve. Transfuzní služba v Šumperku láká na oslavy i zdravotní benefity. Akce se uskuteční v pondělí 15. června. Podrobnosti přináší Šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Melodický rock.
2: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatelé poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli, rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
0: Sport.
2: A neseme také souhrn z mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. Třikrát se trefili během prvního poločasu, dvě branky dal Folarin Balogun. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosňany poslal ve 21. minutě do vedení hlavou z rohu Jovo Lukic. Domácímu výběru zachránil bod do tabulky skupiny B v 78. minutě střídající Sajle Larin.
3: Sobota přinese převážně velkou oblačnost, občasný déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 a 22 stupni. Odpoledne bude počasí proměnlivé a večer by měly přehánky většinou ustávat. Také neděle zůstane spíše chladnější, čekáme oblačno až polojasno a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Na horách v Jeseníkách budou odpolední teploty jen kolem 10 až 14 stupňů, tedy téměř o 10 stupňů méně než na Hané. Tak pozor na to, jestli dneska vyrazíte na výlet do hor.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv.

0: Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Olomouci, dneska počítejte se značným omezením napříč celým městem, a to z důvodu konání olomouckého půlmaratonu. Doporučujeme autem raději ani nevyjíždět mezi 18. a 22. hodinou. Letošní okruh se netýká ale jen centra a nádraží. U zavírky čekejte i v Hejčíně, na Lascích nebo u Klášterního hradiska. Pokud ale dneska na olomoucké cesty potřebujete, bez omezení můžete projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská, a třída kosmonautů bude i během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od envelopy k nádraží. Tak vám dneska přejeme na víkendových cestách pevné nervy.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
4: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě B jako Blair. Tahle anglická skupina vznikla v Londýně, původně pod názvem Seymour. A nejvíc září v 90. letech. Spolu s kapelami Oasis, Pulp a nebo Suede dostávají označení Britpop.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Blair se v 90. chtějí také prosadit v Americe. To se ale nikdy nepovedlo. Nejspíš proto, že Spojené státy opanoval grunge v čele s Nirvánou. Nicméně doma v Británii mají Blair úspěch i slávu. V roce 1995 dokonce vyhráli 4 ocenění Brit Awards.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska je tu vzpomínka na rok 1997, na páté album, které se jmenuje jednoduše Blair a kde se pánové odklání od toho klasického Britpopu. Směřují víc k alternativnímu rocku, indie a elektronickému zvuku. S albem Blair se znovu dostávají na vrchol žebříčků a my si dáme nejznámější song z téhleté desky. Je to Song 2, takže na Skyroku v naší rokové abecedě právě teď skupina Blair.

0: Pojďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Skyrock.
7: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu všem na našich víkendových vlnách. Pokud zrovna přemýšlíte, kam vyrazit se zábavou a kulturou, mám pro vás přehled akcí, které ještě rozhodně stíháte. Začneme přímo v Olomouci. Město už teď žije přípravami na prestižní půlmaraton. V ulicích se chystá skvělá kulisa pro 12 000 běžců, tak se vydejte nasát tu elektrizující atmosféru. Jen v centru pozor na uzavírky. Pokud dáváte přednost klidnějšímu programu v olomouckém Premier Cinema, můžete v podvečer zajít na novou Spielbergovskou sci-fi Den odhalení, nebo se pobavit u klasické hororové parodie Scary Movie. A malá ochutnávka na zítřek, nezapomeňte, že v neděli večer startuje na olomouckém letňáku Moravské divadelní léto s velkolepým koncertem Moravské filharmonie a hosty Jiřím Kornem nebo Evou Burešovou. A co se děje ve zbytku regionu? V Litovli máme oblíbené hanácké Benátky, hudební program tam jede na plné obrátky, stíháte skvělé koncerty Ivana Hlase nebo Petrianů, jarmark i večerní projížďky na Pramicích. Skvělý cíl pro večer má také Zábřeh. Na Masarykově náměstí tam ve 20.30 vypukne v rámci akce Notování Zábřehem velký koncert filmové hudby, který bude navíc moderovat známý herec Jan Budař. A milovníci sci-fi či parodii mohou na zmiňované filmové novinky vyrazit také do kin v Šumperku, Prostějově a nebo v Zábřehu. Užijte si parádní zbytek soboty s naším rádiem, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
6: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy déšť. K večeru budou přeháňky postupně ustávat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů a foukat bude mírný západní vítr. A jedna zajímavost, po několika chladnějších dnech se teplota půdy nahané stále drží pod hodnotami typickými pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci pozor na to.
7: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
6: Na olomouckých cestách dneska místo policejních hlídek úřaduje olomoucký půlmaraton. I když nás největší uzavírky čekají až večer, pořadatelé upozorňují na to, že zákaz zastavení na trasách všech závodů platí v průběhu celé soboty. V podstatě už od včerejší půlnoci. Prosí, aby si lidé přeparkovali vozidla s dostatečným předstihem a předešli tak zbytečným nepříjemnostem a odtahům automobilů. A mrkneme i do zbytku našeho regionu. Až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubilice, Lasce, tak i tady počítejte s částečnou zavírkou.
0: To je Skyrock.
5: Skyrock. Skyrock.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Mistrovství světa ve fotbale se letos koná také v Mexiku a právě tam se některé zápasy hrají ve velmi vysoké nadmořské výšce. Stadion v Mexico City leží ve více než 2200 metrech nad mořem, což může být pro hráče pořádná výzva. Ve vyšší nadmořské výšce je totiž ve vzduchu méně kyslíku, takže se fotbalisté rychleji zadýchají a regenerace během zápasu je mnohem náročnější. Jenže zajímavé je, že se nemění jen výkon hráčů, mění se i chování samotného míče. Ve vyšší nadmořské výšce je vzduch hřitší a tím pádem klade míči menší odpor. Ten pak nestrácí rychlost tak rychle, jak jsme zvyklí. Letí dál a někdy i trochu jinak. Dlouhé přihrávky, centry nebo střely z větší vzdálenosti tak mohou být mnohem rychlejší a pro brankáře mnohem hůře čitelné. Tak doufejme, že fotbalisté pocítí jen výhody vyšší nadmořské výšky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
4: Baví nás bavit vás.
1: I v sobotu.
3: Skyrock.
5: Nejlepší rockový výběr.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
0: Sport.
1: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Venci dnes raději přibalte deštník. Sobota přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. K večeru budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy. Jejíž koncentrace jsou stále poměrně vysoké, tak alergici pozor na to.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Dopravu nám dneska komplikuje olomoucký půlmaraton, ten ale startuje až v 7 večer. Dříve nás na cestách potrápí DM Rodinná míle. Ta startuje už v 17 hodin a okruh vede přes Dolní náměstí a Třídu svobody. Tak tady počítejte s omezením. Na Olomoucku pozor na uzavírku v náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací neprojedeme ulicí Hrad a to ještě do 26. června.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Melodický rok? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
9: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín, Tonda, Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci. Koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi. Kalendárium.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web Olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
1: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme

0: trápí všechny olomoucké řidiče. Největší pozor kolem 18. hodiny. To se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu. Tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců, a to postupně zhruba od 9 večer až do 10:30. Celý den bude možné Olomoucí bez omezení projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská a třída kosmonautů bude během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od Envelopy k nádraží. Tak tudy dneska můžem. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července, tak tady taky počítejte s omezením.
1: To je Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladší ho znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
2: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
1: Mimo Nesmazatelné slunce Senosy vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
7: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Jahody, jahody.
10: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Máme pro vás vše. všechno nejlepší.
16: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
15: Největší hity 80. a 90. let.
16: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
15: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
17: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
16: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
15: To je Radio Haná,
16: Skyrock
15: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc, já se dusím.
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě důležité zavolat o pomoc a držet se zase, a znova říkám, radami operátora tísňové linky. Podle toho, co se odehrálo, on vám samozřejmě poradí, jak dál. Nejlépe je vždycky toho člověka podpořit v tom kašli, pokud to samozřejmě lze. Pokud je to malé miminko, tak napřed se snažíme jakoby odsát třeba z dutiny ústní, nosní, nějaký hlen a tak dále. Pokud je to dospělý člověk nebo větší dítě, tak opravdu podpořit v kašli. Pak až to není možné, snažíme se i nějakými vypuzovacími manévry, poplácání vlastně uprostřed lopatek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
2: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.
5: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Blášce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maxima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend, ale výrazně chladnější.
0: Doprava.
3: Pomalu, ale jistě se blíží start olomouckého půlmaratonu, který potěší všechny nadšené běžce, ale potrápí všechny olomoucké řidiče. Největší pozor kolem 18. hodiny, to se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu. Tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců, a to postupně zhruba od 9 večer až do 10:30. Celý den bude možné Olomoucí bez omezení projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkou Moravská a třída kosmonautů bude během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od envelopy k nádraží. Tak tudy dneska můžem. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července. Tak tady taky počítejte s omezením.
0: To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Blážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web mě.

0: Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
0: Posloucháte zprávy. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatelé poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
1: Sport.
0: A neseme také souhrn z mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. Třikrát se trefili během prvního poločasu, dvě branky dal Folarin Balogun. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosňany poslal ve 21. minutě do vedení hlavou z rohu Jovo Lukic. Domácímu výběru zachránil bod do tabulky skupiny B v 78. minutě střídající Sajle Larin.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
3: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
1: Doprava.
3: Olomouci, dneska počítejte se značným omezením napříč celým městem a to z důvodu konání olomouckého půlmaratonu. Doporučujeme autem raději ani nevyjíždět mezi 18. a 22. hodinou. Letošní okruh se netýká ale jen centra a nádraží. U zavírky čekejte i v Hejčíně, na Lascích nebo u Klášterního hradiska. Pokud ale dneska na olomoucké cesty potřebujete, bez omezení můžete projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská a třída kosmonautů bude i během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od envelopy k nádraží. Tak vám dneska přejeme na víkendových cestách pevné nervy.
1: To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: Rádio Johana Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Navštěvujete Prostějovský zámek? Můžete pro něj hlasovat. Další ročník cen Olomouckého kraje je tady a vy nyní můžete hlasovat, který z počinů za přínos v oblasti cestovního ruchu vás zaujal nejvíc. Na Olomouckém reportu vám aktuálně představují právě zámek Prostějov a taky Muzeum Harmonií. Olomoucký půlmaraton je tady. Dlouho očekávaný běžecký svátek. Olomoucké ulice zaplní tisíce běžců i diváci a zároveň také dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče a autobusovou dopravu. Na Olomouckém deníku přináší přehled uzavírek a změn jízdních řádů. A před námi je Světový den dárců krve. Transfuzní služba v Šumperku láká na oslavy i zdravotní benefity. Akce se uskuteční v pondělí 15. června. Podrobnosti přináší Šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Víkend na Skyrocku.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik, představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladšího znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
2: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
1: Mimo nesmazatelné slunce Senosy vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku. Takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych, pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové, a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky v dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
2: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
1: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
1: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
3: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí 13.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers Vimy překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme. Vychází první sešit o hrdinovi Supermanovi. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Gráfová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech karaluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.